0: Wagner Autobussen.
1: Last order!
2: Prosím, limuzina, kdyže se prosím. Úzkom stazom, svaký den v autobusu, radio mi svěrá, tuhu moja.